Nebo do toho maro má Jacqueline, můj něta vojčo, ču a čáro. Asante san and good morning to you. 9:14 a.m.